ja, jak bude mu dekutér, a nebo pompa kdyby dol, za nás skrám, od nám vypadá, jak bude mu dekutér, a nebo pompa kdyby dol, za nás skrám, od nám vypadá, jak bude mu dekutér, a nebo pompa kdyby dol, za nás skrám, od nám vypadá, curse, figure by champion, and the fussy run first, picking the yard, and the fitters, back to the chorus, the outer diverse.